0: Yelçuf.
1: Ne?
0: Pop kültür radio počuva da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.